a celou noc se po hmatníku honí. Zvoní v benču a duní v gitarách. Když z vysokého ohně zbyde plamínek a víly nestojí o naši lásku,

Zahradník z přívozu kleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s melenkou lenkou. Za oknem zvadle muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce, plete své jistoty. Žádná změna. Z cingotu jehlic rodí se ozvěny, na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna, rodiče v sozách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole, někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole, po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce, plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaních, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání, napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků, pak prudký liák umyl i výlohu. A já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce, plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce, plete své jistoty.

šťouchni si do jehly. 50krát běda, ono mi to nedá, cuká mi to kolenem. Něco na mě se dá, člověk teda hledá, kam s tím těžkým břemenem. A tak zamknu chajdu do hospody za

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

Krajtam šeldam, když jsem šel, říkal jsem, přijdu hned. Teď se vracím zpět, vždyť hned to je pár let. A známí na mě mávají a říkají tak good day. Vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hrají.

Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají, na verandě piju čaj.

kasy, znám jeden způsob, jak se zmrzlinou zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin let rozpouštět. Dám ještě jednu a pak se jí poptám.

znám jeden způsob, jak se zmrzlinou zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin let rozpouštět. Dám ještě jednu a pak se jí poptám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a nešla bys do kina. Nešla bys do kina a zatím

samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence.

na sladkosti a na sbírku s moskyty. Zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty. Oheň v kamnech dávno neplá, taky došlo na svý

Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. V dějících u soudu zas probíhá stání, určou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce na otázku.

slavnej soude Franta Houska lakomej byl velmi a tou svojí lakomostí dost na nervy šel mi. Kvůli němu v ublížení na zdraví se vezem, my v opici mu vrtali koleno nebo zezem. Dal ho tě zas v pohřební vůz zastavila hlídka, že je šofér podnapilý, ozvala se výtka. Cítit svednul výkora kveřek, to máte těžký, no tak

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě.

možná i vrytý do etruských spon. Oči ho vyzařují, podle něj po mořích vraky plují. Až jednou sejdeme z hor,

pravý, ještě to nevíš. Ještě jsem neřek, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřek, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřek, že umím být jiný než nervózní. Ještě jsem neřek spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám kdy.

jak už teda můžeš říci pro mě ne? Dej mi seznam důvodů, proč nechceš mě mít ráda a já pod popodu napíšu.

my nemůžeme přestat. Ne, my nemůžeme přestat. O, Bože můj, proč na kříž si mě přiběl, zopakuj. Můj osud, máš tam nejspíš kdyby, řekni, tak se ti to líbí.

0: je folk. Hlava nad vodou.
1: Hele, šílenství je rozkoš. Teda včera tam ještě bylo.

0: anebo ne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Na malém městě, na malém náměstí, uprostřed stojí staletý dub. Na nebi mraky, nic dobrýho nevěstí, trhovci nesou košle.

deseti ročí podívám, až v žaludku mě zamrazí, i když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se sobou směje. Tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno dráka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. On náhle vešel do dveří a nikdo neví proč. Ze zdi bylo slyšet, jak tam vrtá červotoč. Víc neslyšel si ani muk, on stál v těch dveřích jak srdcovej kluk. Prošel kolem zrcadel a po chvíli zas rozšuměl se sám. Každý vrátil se k těm krečům, který vět než on nás upoutám. Měl asi nějaký spády, když se slyšel ten zvuk. Sedl k zrcadům si zády tenhle ten srdcovej kluk. Máli s tím dělat rády, a co bude dál, to nám bylo fuk. Hrála vzadu pokr, ale hra nějak ne a ne mít spát.

chtěl a pak to hodil psům. A živočil, jak rozkazoval svým bodyguardům, a těch měl kolem sebe půlk, tak jakou šanci měl srdcovej kůk. Rozmery se přičísla a přilepila pát falešnej řas. Kočár jí vez do města a nedá se říct, že by přišla včas. Ta bez koruny královna se provinila tím, že už pár minut tady na ní čekal velký džin, co koukal jak svošný sup, když na lili se smál srdcovej kůk. Ten ksicht jsem viděl v Mexiku, či někde v rámu na polici stát. Říkal si v duchu velký Jim a srdcovej se nepřestával smát. Že líbila na kluky, to každý z nás tu znal. Však měla prsten od Jima, co vedle ní teď stál. A mrazil je si hryza red, když srdcovej jim koukal do karet. Rosemary už unavilo předstírat, že její muž je Jim. Hodně svin se zkusila, i sebevraždy netají se tím. Teď hledá spásu v kalíšku a cede bodnout Jim. Už její jako pelíšku, už do ní teče Jim. Že dneska bude krazišu, že její karta je srdcovej kluk. No, ještě vsadila, však bavila se zcela jinou hrou. Ten cizinec jí zajímal, a ne obrázky, co na kartách jsou. Jen ten srdcový junák, co jí dal do oka tik, nevšímal si soka a do šaty k ní vnik. A oběma pak byl fuk, že ve zdi bylo slyšet divnej zvuk. Náhle lampy pohasly a celý lokál zaplnil se tmou. Ten zvuk ve zdi neustával, ani zrychlený dech tam těch dvou. A tma vysela na lampách jak velkej netopír. Zdi už byly provrtaný jak holandský sír. Pak se ozval divnej hluk tam, od šatny, kde byl srdcovej kluk.

naše kluky nabírali směr. Tam do chodby k šatnám, kde studeně cvak vetměr volver. U zdi se třásal rozmerý, po dveřích kouzal stín. Na země se převrátil, jak pytel se smetím. S tváří bílou jako my, tam s nožem v zádech ležel velký Jim. Pak mrtvé ticho zavládlo a přestal vrtet i ten červotoč. Obu další dveře skončily už se svou prací, tak nebylo proč. Narvali prachy do pitů a šéf pak rukou kejv, když přesvědčil se, že perfektně vysmejčili save. A jeli pod ten silnej buk, kde dal si s nima srast co celý klub.

A když tam stála pod oprátkou a soudce byl jakž tak střízlivý, držel před ní dojční ten její dámský nůž. Jen otevřela rtěnku, dala si na rty růž. Neřekla k tomu ani ťuk. A kdo tu chyběl, byl srdcovej kluk. Každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Pěsta už skončila a málo která z hospod jela dál. Jen Lili sedí u sklenky a smyřuje se s tím, že nebude už pálenky platit velký čin a zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk. A zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk.

teď hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

i po letech je tam zdravý. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako cíl tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu jí

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a pil bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

ba na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesař, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví

dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osaměla, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít Božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích.

mikroskopem proniká do útrob. Laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani. Vesna se do nemocných tkání zdravý orgán vše. A transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání. Zbývá poslední klání peček imunity rozlovit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít. Zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

Malý princ šel zvěrokruhem, malý bůh už nebyl bohem, potkával tam ryby raky, anděl zbalil saky paky a vypadnul, odsaď vypadnul.

Vyčuje do mé hlavy, znásilňuje srdce moje, když i cit, co prý vše spraví, najednou už nebyl pojem, žije dál z tebe. Z jedněch věcí jsou hned věci dvoje, mám i halenku od kroje na veselku s andělským čertem, přes slova dotkl se recertem. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko.

jen smutná pole slunečnic, jako se hráč z rána v baru loučí se svou partií kuleční kulečnic. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá láska.

a všechno to začne znova. Čert sedí za sklenkou píva, že jsme blázni, podezřívá čas, který se divně dívá na kluka s kytarou, co zpívá, má hasičák.

cichytit prázdnej výdach cestou do nebeskej brán. A liboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jak les anglickýho krále, jak se utopil.

mi čistý prádlo daj. I slova tu snejí prázdne, iný mravy, iný kraj. Vezu anglickýho krála, moři mlčí Titanic. A tak pár.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

chtěl včera potkat víc, než byl mluvící. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct.

hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší. Kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám

večeří. Znaj podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

neděle podvečer, vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený a za stodolou klid. Krčím se ve tmě za mnou, nedopalky chytá, ten s tím, co nejde vyplašit. Vím o něm, oba se stejně klepe.

se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se doopravdy krade. A tak tu vodu radši střeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

0: dejte do čest, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.
1: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni. A to já ještě nejsem snad. Můžu tě pozvat na víno, můžu tě opít, obelstít, oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen zdát, ale vzdávají se jenom blázni. A to já ještě nejsem snad.

0: Smát se jako blázen, blázen na pořád.
1: Řekni mi, můj příteli,

lidem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní.

skřívám se mi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak bludiče.

intuicji latadlo kresa na dlenienku, wczera mnie napadło.

se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou

pohne se vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvy se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost. Všechno je připraveno k velikému bubnování,

Veránek blout už zapálil stráně, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejdi.

o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy, se zaleskne slídou.

0: je krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

je mi to líto, vždyť zabolí to akorát. Žárlím, já si žárlím, řekni proč, řekni na všechny.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost. Zalez do spacáku.
0: A kvákej tu žáby.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný spony, v hlavě velitelský sklony, stejný krok a stejná gesta, stejnou iskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společně

se moc nezměnila, Rostomile Špulír, díky ostrá jako čepel, díky stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř.

Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je. Do rána daleko, k srdci kousek, krásné je, když lidi milujou se. Do rána daleko, k srdci kousek, krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady, jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy, co když jsme teď spolu naposledy. Na vodě voděnce tajou ledy, co když jsme teď spolu naposledy. Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý. Červánky na nebi, rudá krvi,

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

ークスとマスケル。Posílil Wilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

Srazil se s trabantem jak tvrdá pěst. Moci mi boule a ve dveřích děura, tak Vašku poslední skončil se sjezd. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud mu určil 8 000 na náhradu škody.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede být noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl...

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem on. Váš darmoděj, vagabund, osudů a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se váš darmoděj.

0: Za naszą stodołą hruszka maslowa, a za nią stoi drzewiany plot. Za plotem mieszka rodzina Buszowa, powiem wam o nich takowy hot. Raz idę ze szichty, a widzę Buszku, cholera jasna, nie widzi plot. Drapę se skidłem na naszą hruszku, takowy je to skizdjeny rod. Pomachaj pan Bóg, hned jak ju zjawim, červený zlostiu, ulisně pravím, hledáte brýle, tuž to se bavím, tuž to sem přišel, akorát vhod. Au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela Buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubien leť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mírovou cestu, no brali mě mory, a ozval se mi žaludku před. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Vy jste si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se řeší jedině bojem za použití násilí. Au. Za našu stodolu hruška maslova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a čtyři toky hlídají vchod.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Raná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

větrám v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

0: Plna pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Nedá se popřít to, že půvab mě

kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct, aby sis neoblíkla korzet osmotu.

0: mě starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený, a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Peruna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor na nikde.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

A tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

železničním mostem, v příbytku prostém, anděl bez křídel. Svůj osud věčný složil k nohám lehký slečny, za lásku na příděl. Tak o věčnost přišel, teď strach mu klíčí v břiše, že jsou mu v patách. Ač nešlapují tiše, jsou všude kolem slyšet, už

Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha. Předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha. A krevní destička mu v krku

tam dojdu se svým klukem, v kostelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Mařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá.

hlava se mu třepe obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence,

světa se vedl špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtulky,

už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě je dříve než brzy.

Včera cestou z hospody jsem viděl, jak padá hvězda. A napadla mě přitom spousta divných přání. Padala dost dlouho, tak i když se to nezdá,

chleba a nemyslím jen na sebe. Aby bylo na světě míň špíny a nemyslím jen na smeti. Aby se mi holky pořád líbily a nemyslím jen na tebe. Aby bylo pláče míň a nemyslím jen na děti.

με ένα απράχε. Aby byly city vždycky zdarma a nemyslím jen na lásku. Aby nikde nikdo neznal násilí a nemyslím jen na války. Aby bylo vždycky co a s kým a nemyslím jen na chlast. Aby byla všude spousta kytek a nemyslím jen na růže. Aby bylo často lidem do zběr a nemyslím jen na oslavy. Aby měli všichni svoje doma a nemyslím jen na byty. Aby mohli všichni říkat pravdu a nemyslím jen

a čekal, že dostanu znamení. Hvězda tiše padala a nedala mi k dalším přáním čas. Cesta domů z hospody je stejná, vůbec nic se nemění. A tak doufám, že tu hvězdu uvidím dneska zas. Doufám, že snad aspoň hvězdu.

0: před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Když se skrývá něčí tvář, častěji lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění, bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj, malé vločky se snáší.

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi, na nejmíň, jakou hru hrajou, to

až sleze ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás Big Yes, oh yeah.

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Poslední člověk vyšel ze sálu, zhasí nám světla. Zbyl jsem tu sám. Ještě než půjdu, musím tu uklidit, přetočit film a zapsat do knihy svůj autogram.

bez kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět, kde světák moc bodčouhá kus slámy a vývoj bez vedech hned.

máš-li místa na duši bílý, kam zatím život ti nedosáhl, ať zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když ty místa tam zbyly, i navzdory těm, co mají zlost, i na

snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví, vždycky to vyjde, všechno ví. Taťána Míková, to je ženská fajnová.

To Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapy, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude. To není žena.

to Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně věnovat.

nad městem Vsetínem, v šeravých pěšinách. Najdeš tam kámen lesníka, v šeravých pěšinách. Stíhali pytláka v šeravých pěšinách. A Ruben měl slucí na málech,

dunktách, v šeravých pěšinách, za mříží sedí nevinný. V šeravých pěšinách chodil mi za ženou, v šeravých pěšinách.

sedíme u rozlitýho stolu na vzduchoprázdnou lahví. Jsme douškem světobolu nahlí, nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzeném kole, slova nikdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se kradá.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajem, s tou tuctovou sklenicí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Pstružej až

to se kapsí a princezny s hejskem, čistokrevnej hadrek se značkovým pejskem. Každá by mohla ozdobit slona,

On ten muž bez lsti, rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodni odplaty, já stejně jako ty. To bylo pro viny naše, posmíván probodem, za hradby vyveden, na místo smrti na Golgatu, opuštěn, zrazen sám, důdkami bičován.

gulagy osvětím. Člověče, ty jsi kým? Kainem, co zabil svého bratra. Století hekatomb, lágrů, plynu a bomb. U Šviníka si vleče chátra. Co dětí jsme zabili, dřív než se zrodili. Kde kdo umírá opuštěný, kdo z nás je bez viny. To byl jen jediný zraz.

on ten muž bez lsti. Rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodní odplaty, já stejně jako ty, to bylo pro viny.

Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabodne.

ty trhá plošně srdce na kusy a mor z jejich očí lstivý partizán vrhá šípy různoběžně do všech stran. Loty šilhá, netušíte nikdy, kam se právě dívá. Loty šilhá, loty srdce na kusy a mor z jejich očí lstivý partizán vrhá šípy různoběžně

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

klouže let. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až to letí. Tam, kde teď bydlí neštěstí, sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět. Rychle a hned to tajemství, tak mi řekni milá, co teď stíš.

kdo chodí po každé, se neurodí, znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá, znáš to, jak to bývá.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval pryč, jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří.

pokaždý, když budík ráno zvoní, těžko snění unikám. Krásný věci se mi hlavou honí, ani nevím, kudy kam, ani nevím, kudy kam. Učím se však nepodléhat citům,

káva a já musím ven. Raní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytní, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý modrý křeslo nafukovací, jež s jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky, chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout auto balzám vzít. Ještě bednu vercajku a teď už můžem jet. My jsme trampy motoroví.

Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi tondo na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na 6 neděl venku. Následuj mě kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

neomylně. Tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel splachovadla, ještě na sebe splách vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho

v závějích papíru slova si na věty hrají. Čas někam uhání bez větších poslání, hlavně že hodin se nají. Přemýšlím o světě, větičku po větě, snažím se dosáhnout cíle. Za tebou uletím.

dvě těla splynuly, do sebe zapluly, a tiše zapnuly třetí. Slzy jim kanuly, na vůli stanuly, a pokuž do brány letí. Slunce se ztratilo, krví se zbarvilo, zapadlo za hory bílé. Měsíc to pochopil, pod kotlem zatopil a vrátil.

jednu funkci, když do něj hodíš minci, on ti dá. Má jenom jednu funkci, a když do něj hodíš minci, on ti dá cokoliv, cokoliv, co máš rád.

Ježíš Knoflík přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Já jsem vandrák a karbaník.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

před síni podal mi deštník a pláž a láhe vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná.

cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk. Když se Záňa dřív vytáhl se duličku,

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic. Kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, předískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst,

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

a já musím ven. Hraní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytní, židle, stůl, nádobí nerozbitný, dům zeksový, modrý křeslo nadpukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dekoky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru, na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout autobalzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet. My jsme trampy, motory.

0: از اکنه.
1: Všude kolem plochy, bílé plochy jen.
2: Drtíš mě svým tělem, čekáš na můj výkřik do tmy.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda

zedral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let míře.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi to do na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus po chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu

vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel splachovadla, ještě na sebe splach vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho

večeru a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou pušku, jak bych vyzral na Hajnýho hrušku, na hrušku a jeho zbraň a

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechovek. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tví smutný oči.

za tvými okny planou nepokoje. A je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili empentíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín dva

Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásili změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tvý smutný oči

No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: je země. Však to jsem netušil a je mi z toho marno, že smrt by měla přijít ke mně.
1: Že já umřu a však
0: jete mi, co teď s tím
1: umřu.

Čive vek mamu, možná vás teď spamu, ale umřu. Já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu. Jsi štědek, tak počeli to sudu. Navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čekaj je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel,

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Říkal mi můj praštrejček Jan, co bejvával pošťáka místní Don Shine. Chceš znát, jak ženská chce mužskýho mít, tak koukej bez příkras a fejc. Ty míjet ji musíš a hlídat si styl a stouknout jí rázně jen o chvilku díl a chválit jí krásu, jak kocour jí přijít. Co cítí, si můžeš bejt jist. Pak chází ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na bonton, na fámy, na řád. Kdy vlítneš jak barbar za brány a víš, že líp už tu nezvítězí. Chválit se můžeš, jak bezvadnej seš, a slépy pak najdeš tu příšernou lež. Co koukal si dobíš,

neměl, žádnej balík si na ně nepřišel. Já zažil moc travů a zůstal jsem sám, můj rozvod

ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na bonton, na fámy, na řád. Ty vlítneš jak barbar za brány a víš, že líp už tu nezvítězíš. Chválit se můžeš, že bezvadnej seš, a s léty pak najdeš

ни света. Vše, co je tady a teď, je dům a kolem něj zeď. A za tou zdí v dálce lehko váží.

raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

0: Ještě dýcháš, ještě jíš, ještě zpíváš, ještě spíš. Život dal ti všechno, co jsi kdysi přál. Dál si svojí cestou jdeš, a i když nikam nedojdeš, tak sníš.
1: Nemusíš se dívat zpátky, nemusíš mi vůbec lhát.

loučí. Nad erbem sklád jen pár slov utiší.

Je v ohrádce za mříště vsadili andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

se zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony? On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havlíčku.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

bez hluku přišli tě navštívit. Korektně zdvořile nemoh si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají. Oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl pro toho zavřený.

tomu stránek mi tisíc nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát všechno, co jen srdce

děvčátkem žitím šli dál. Sázím teď oběma, vlas stříbrem vzkvétá, podivně osud si s nimi tak hrát. Och, na své údolí vzpomíná rád, na to, co říká.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po jedné hodině.

Je krátce po třetí. Je krátce po čtvrté hodině. Je krátce po páté.

Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10. hodině.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.